Najrýchlejšie sa stáva ze sporiadne srbské hudbu. Teres Lindnerec, Jensarano spíva. Sa nie plova, nech přinže hok, nech přinže tok, na haj tu moc samo přinže, to netrebaš se skázať. A Ralf Bumi Borzi, dež ľubosť na ju mrie. Jednáče minčinu popiečiš? A dále, že Jensarano s Edom Sheeranom.

żywić pieczyną do napożyszcze się. Sano sme so čera večer hižo videli v MDR televízii, šako sme z MDR závodu s našim vúsevaniom popuču na tak mienovanie ličnej túrie. A čera pobychme s cívým týmom a nádžijom netýše s vami pri Vobrazovce v Eggenstedte. To je mnohé trochu dále hač Magdeburg. A tam sem pobyla pola jednoho modoho močo muža v závode a sem so dživala tam v Magdeburgskej brže. No to sme týš samo so vi v šuli vukli, kajka dobra pers tam je. A von mi je še tajki krasne kren na zarodže stejo, što je dlho tak v tajke krasnosti jace vidjava nesem. No haj popravim smo se učinivoj, zo bi se tam trochu krena sobu zava, ale to netko nesem činiva, preto je še hodla. No haj, my ta šako nimamo ište žaden mesac z SR. Potekim, sem ište netko jemu prajva, so tam 3-4 dne, a čo septembra dočakam, a potom si tam pojedu po čerstvý krin. Dajka z Boha, nic jenož jena rostlina, ale taká pravá cva riadka, dajke než došetý švíčovaný sem. Vosom inčinu do napo šestiche, dobré ranie přeje sábsky rozvoz.

0: Powieście. W studiu Katka Pöpelec.
1: Dobranie. Niemsko-serbskie ludowe dziwadło w Budyšinje startuje z jacorymi projektami do nowej rajnej doby. Kajž NSLG včera novinske zdjelence informuje, započnú so s koncom lečnej přestavky proby za turnéju inscenácie Floppy Dolls. Premiéra je za 19. septembra Haslove předvídaná. Cukonie je jednače predstavenie plánované. Po zimských prostninách vedie dživadlo projekt Domizna s 9 letnikami serbského gymnázia dále. Ním vopytajú šulario praví dvojne dživadlo a rozestajú so v umiestce a sledžerce s prašeniom, što Domizna im voznamenia. Emilka za základnej šule v Orklice je sa teletne vo tu, što nemera postarala. Janek Vočer informuje.
2: V písme zdžili viednictvo Kubanišča staršim, zo je pozdatne nedaleko Mivočic muž z auta dječi vopkečboval a narečal. Z písarjo podachu tiež dokladne vopisani jezdžidva a šofera, kajž tiež značky auta. Informovaná policia je náležnosť prúhovava a nie je ničo podľadne zvieščiva. Zastojnici tuž varnuja, zo je dale davanie detajových vopisaniu v osobu a čučivých informáciu bez prúhovania neskutk a môže sa kvastač.
1: Šula je som jestem z dalšej e-mailku pola starších za nemier zamoviva. V Kozarcach chce gmena Krosčice džel viesnoho puča zanirovač. Přitom ma sa votriesk do smiera na Vorklice asfaltirovač. Na čerovšim posedženiu Krosčanskej gmenskej rady sú za to tvarský nadok ve vysokosti nemale 9400 euro přepodali. Tvarské dživace rakečanská firma Štole ište lica započeč. Gmina Hamorsk-Gorži přečuva v uzamkneniu komuny z turistického zjazka Vúžiska jezorina. Kajž navoda vôneho zahriada Arjan Levs v obkruči, je gmina zajšvetodžen z Gorzbu zorelskému krajnému súdnistvu zapodala. Súdnistvo má zvěstčič, zo neodpoveduje v uzamknenie z turistického zjazka v ústavkam a jestem nezakonce. Gmina Hamorc v turistickém zjazku vostač. Budyský krajná rada Udo Vičas by jako miestopředseda zjazka v uzamknenie přesadžil. Von kritizovaše zotca Hamor ze zamierového zjazka v užiska jezorina Zakskie v ústupič. Dunie za vůviče infraštruktúry při jezorach zamovite. Turistický zjazk ponu tomu so vo zvičnenie stará. Ve vústavkách turistického zjazka nie je žaden zvisk k zamierovému zjazky předvíčané. Šulario a šulaki serbske zakvadne šule Michal Hornik v Orklice sú so včera na projekče pod hesvom Prinja pomoc v obdželili. Medicínsky personál, lekári, korobné soca a vonňovi v obornici pokazachu džičom korobné auto a núzové kaščík. Tiež o tým, kak zadržíš so núzovem báče a kotre praví dva pfača při vúvaniu policie a vonňovi v obory, džičí s fachovcami praktisce zvučovachu. To bych upovědče, kotrž namakače tež na naší internetové straně a na app MDR Serbia.
0: Vědro.
1: Dženca změme tož to mročelo, zdžela tež švíle a silniše nevědra. Svonce so lidma pokaza jenož dosadis, ale voreva zemio na 28 do 30 stopňu. Jutce změme tež ještě nekotře švíle, znajmenša takhle noce a ráno, potom pak vostanje z večeho džela sucho a změme z džela tužto svunca z 22 do 26 stopněmi. Nidželu vostanje převážně sucho, změme mix ze svunca a mročelu.
3: Na drohách sluníčo nestává dobrú jezbu do dženstvíša orania, mače široké buče, cí menšine po napou šestčech.
0: Serbský rozvoz.

0: Ja som ja so war so bila svet bo 5 minutino do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Mačenca Hana viacovkova se svotrova.
2: Zviazujeme dživo husto s niečím neušedným, s vúhajenjom, neočakovaným vobrotom, abo niečím, štož našemu vujasneniu so vúvinie. Tola snana započina so dživu hižo tam, či spoznajeme, so je svet väčší, hač naša vieda vo ním. Sviata Haušten, jeden z najvúznamnejších cirkvinských vodcov, mieše v osobite vid na vieru a rozumnosť. Vún nevidžeše žádem přečiuk v tým vierič a zdobom prašenia staječ. Naš rozum sme pytač, prúvač, hunie v tým môže dživ ležeč. Nic na kúže patu tým, so příroda svoje pravidva zubi, ale v tým, so spoznajeme, neznajeme tuto pravidva dávno hišče dospunie. Tak by se Haušten, dživ nestava so přečivo přírodže, ale přečivo naše vidže vo přírodže. Snano je to dobre přeprošenie za tutun džen, votorjene vostač za nevočakovane. Nic spiešne riec, to nemôže byť, ale so tiež raz prašeč, što popravom vopravdže vim, a dže mô hišče viace byť, hač dotaz spoznajú. Preto švíra nevoznamenia snano na všetky prašenia votmovu mieč. Viera voznamenia tomu dovereč, za nie sú naše prašenia väčšie, hač bo.
0: Dobre, Hana Viacovkova ze Svotrova, vy na dokonca zamovitosť či nebyčanské vasady.

0: nakładne auto?
1: Baka.
2: A mieszała.
0: Tvária zromadnie?
3: Na našim tvarnišću.
4: Nabok! Nabok! Ciešne riade přijedu.
1: Tere, nakładne auto. Přijedziš u nie vypavim v okomiku.
5: Dostanie blidania dženca novú cichu?
4: Šo je hižo přirezane a vurezane mieszava. Riade dobia so jenož ište romadže suvač a skrúčiť.
1: Tere, so sme ja ve vse pôse novú blidaniu.
5: Čo dla, Bakoro?
1: No potom môža sa ľudžo nové stolce a blida tvarič dať.
4: A vokna a dúrie tež. Pomhajtaj mi raz při odkvadovaniu.
1: Takhle, posledný jar, jada.
5: Aj, a celé za cichu tu tejší, že sú. Popravom tu šitko je, štož za blidaniu trebaja.
1: Aj, když bude cicha hotová, môžeš estrich leč, Mišová. Potom zmeja voni tež hotové špundovanie.
4: Ale buď sme kytro rozježdili.
1: Buď ponovič bude přichod na kročel. Jenož díre zapvatať, či treto sač nebude.
4: Dostanie vun nový asfalt?
5: Tajky pravý nový smerčatý asfalt. Stajky valcu, kýž asfalt zrúna.
1: No víza, Mišová.
5: To cíš přeco ježa raz doživíč. Nemôžeme tu ostať, to ni švalca nepřijede.
1: A čo dla nic? Môj přichodný nadavk je, zo staré púč dospovne rozdíva.
4: Mám ja nešto odvozič?
1: Aj, to by mi vůľka pomoc byla. Potom som spíšnišo hotové.
5: Ja môžu při nakvaduaniu pomoč. Škoda, zo nímame kuzvarský ký, kýž púč prostče vopnovi.
1: Ale potom nebe asfaltovú valcu doživíva Mišová.
5: Tomáš pravie. Potajkým
4: doživa, vopnovíme púč.

0: Wieder wiedermost a wunamakanki.
1: Jace hat 4 lieta hižo zmožnia webové teleskop tajky dokładny dola do svietnišča kaj ženie do toho a zaso s novými dopoznačemi překvapia. Netko augustče astronómojo a fyzikalky z USA zaso vo odkryču pisaja, kotrež bez tutého silného teleskopa možné bylo neby a kotrež čvoječu predstavu užaduje. Oni pytachu za osebie starými galaxiemi, kotrež nastachu krotko po nastaču svietnišča. Přitom napadnichu im červiene dybky na teleskopových obrazach, kotrež nemožachu pravie zariadovač. Tohodla sú so zajšvých letach s jednym tajkým nadrobne zabierali. Popravom sú tajke červiene dybky pokazky na kosmický proch. Při přepytovaniu pak zvieščichu, zo nie jedná sobo proch, ale kosmický pún, mienujúci vodžik. Tún pak so hevák na červien nesviečí a za viezdu, kotra však z vodžika v obstejí, je červiene dybk přesvietvý. Za celú galaxiu je červiene dybk porno tomu zaso přemavý. Kajž to tyž verčachu, šelke fakty rečachu za viezdu, tam nepřečivo tajky. Tohodla sú fachovce a fachovče potom nimale milión šelkých modelov s rozdielnymi umieneniami a parametrami zimulovali, zo bychu teoretické úsledky s tým širunovali, štož s teleskopom vidžachu a meriachu. Přitom sa ukopá zo 20 let starý teoretický koncept, kotrež sa dotališče ženie v obkečbua v nebie najlepé rozkvadže, što tam vidžachu. Je to idea hoborských hviezdov z čornej džiru središčiu, jenžesce Black Hole Star. A one v obkečbovane červiene dybkie prvný kandidát za tajku hviezdu. Ju opisuje astronómojo a astronómky takhle. Centrum je silne prúdžaca čorna džira, kotraž je niedže tak češka kaj 100 tisac vuncov. A ju obdáva vodžiková atmosféra, kotraž je tak hústa kaj švonkovne vršte svunca a kotraž má tajký hoborský rozmach kajž na sivý svunčný systém. A to šo je 100 miliardov razov tak svetlo kajž normálna hviezda.
0: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: A predsa miečen venk za nás. Časa čmičnú vona po sedmich.

0: Na, probierst du mich jetzt?
1: Serbski Rozwoz. Powieszcze. Studio Katka Pöbelec.
2: To Bahanie. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budyszynie startuje z jacerymi projektami do nowej rajnie doby. Kaž NSLG včera novinske zdjelence informuje, započnú so s koncom lečnej přestavky proby za turnejo inscenácie Floppy Dolls. Premiera je za 19. septembra haslove předvidžana. Cokonje je jednače predstajenju planované. Po zimských prozdninách vedže dživadvo projekt Domizna s 9. letnikami serbského gymnázia dále. Ním vopetajo šulario praví dvonje dživadvo a rozestajia so v umiusce a sličosce s prašenjom, što Domizna im voznamenja. E-mailka z šule Voklice je so teledne votušto nemira postarava. Janik Vučer informuje.
3: V písme zdžili viednistvo kubanišča staršim, zo je pozdatne nedaloko Mivočic muž z auta dječi vopkeč boval a narečal. Z písarjo podachu tiež dokladne vopisani jezdžidva a šofera, kajšte značky auta. Informovaná policia je náležnosť prúhovava a nie je ničo podľadne zvieščiva. Zastojnici tuž varnuja, zo je dale davanie detajových vopisaniu vosov,

0: Krčmin činou dôsme šie.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca hna viac svokova ze svotrova.
2: Zviazujeme džive husto s niečím neušedným, s vúhajenjom, nevočakovaným vobrotom abo niečím, štož našemu vujasneniu so vúvinie. Tola snana započina so dživ hižo tam, či spoznajeme, so je svet väčší, hač naša vieda vo ním. Sviatý Hauštyn, jeden z najvúznamnejších cirkvinských vodcov, mieše v osobite vid na vieru a rozumnosť. Vún nevidžeše žádem přečuk v tým vierič a s dobom prašenia staječ. Naš rozum sme pytač, prúvač, hunie v tým môže džiu ležeč. Nic na kúže patu tým, so příroda svoje pravidva zubi, ale v tým, so spoznajeme, neznajeme tuto pravidva dávno hišče dosponie. Tak by se Hauštyn, džiu nestáva so přečivo přírodže, ale přečivo naše vidže vo přírodže. Snano je to dobre přeprošenie za tutun džin, potvorene vostač za nevočakované. Nic spíšne riec, to nemôže byť, ale so tiež raz prašeč, što popravom vopravdže vím, a dže môj hišče viace byť, hač dotaz spoznajú. Přetož viera nevoznamenia snano na všetky prašenia vodmovu mieč. Viera voznamenia tomu dovereč, za nie sú naše prašenia viače hač bo.
0: Dobre, Hanna Viacvokova ze Zvotrova vynadokuje zamovitosti nevečanskeje vosady. Dobre, nevšejeme. 4 minčine do 8 je...

0: za čmičnu pomocem ich, da bachan je přije zavský rozvoz, kak praja lúze ulce, byl caja jaj. Če zač pomocem ich.
1: Policia z G.
0: To šetco fecme.
2: Čera za rano ležaru z dotel nesnetie příčine viacere väčšie džile betona, zo také rozvamane vúlke kruchy na jezdni B106 posta pola Boka. Znamenča ci jezdži dva po tutých zadžiukách z jedžichu nastavecna škoda ve vysokosti 2,5 000 €. A sredu sú zastanice na A4 v osebie na vúživanie hendio a šmoradko za vočivom kečvu a lištoš. Vieso nedôlené. Dviu šoféru sú tiež so šmoradkom lepili, šoféraj buštej intenzívne poučené, s dobom sú da za nejú pokuta 100 € a dybk ve Flensburgu.

A ja so sadžu vo vele mirnišo, dženca nebuđe. Na žaden pat, v hokach, četoš Barbara Apito Mönkec, sveča dženca vosebite jubilej. 50 let net kýžo spokojnaj kročitaj a pône vonco zromadných názornenjov a dopomnenkov z tej horlivie v vútrobie se skúvavoj. Dženc, kvaju čestnemu zvotokvasnemu dňu, ze svútroby vám aj gratulujeme a zaušu samozrozumlivú podpíru sobie zočakujeme. Kročtaj s Božím žonovaniom, ale strovoče lohce dále přes písané tún svět. Až tu dženca z vútroby gratuluje. Čoka Anet a syn Bosči z manželský maj a nučky Jakub, Mála a Elia. No haj, da, nech dženca svičitaj, mvynkec manželskaj v hôrkach, vosebite manželský jubilej. A ja so tež sadžu k druhému razy, to so dženca cva črioda ľudí, na kojiž dopad navali. Ale predahač tak daloko je? Tu je tak rec kvasna stučka do džencnišeho dňa, skazana od vašich ľubych.

0: nakladné auto.
1: A miešala
0: tvária zromadne
2: na našim tvárnišču.
3: Nábok! Nábok! Ciešné riady přijedu.
4: Dere, dere, nakladné auto. Přijedeš u nie ve prvom vokomíku.
5: Dostane blídania dženca novú cichu?
3: Šo je hižo přirezané a vúrezané miešova. Riade drbia so jenož ište romadže súvač a skrúčiť.
4: Dere, so sme ja ve vsebose novú blídaniu.
5: Čo dla, Bagoro?
4: No potom môža sa i ľudia nové stolce a blída tvarič dať.
3: A v okna a dúrie tež. Pomhajtaj mi raz při odkvadovaniu.
4: Takhle, posledný jar, jada.
5: Aj, a celé za cichu tu tejšižo sú. Popravom tu šitko je, štož za blídaniu trebaja.
4: Aj, když bude cicha hotová, môžeš estrich leč, Míšová. Potom zmeja voni tež hotové špundovanie.
3: Ale buď sme kytro rozježdili.
4: Buď ponovič bude přichod na kročel. Jenož díre zapvatať, tre to sač nebude.
3: O, dostane vo nové asfalt?
5: Tajky pravé nové smerčate asfalt? Stajky valcu, kýž asfalt zrúna?
4: No víza, Míšová.
5: To cíš přeco ješa raz doživíč. Nemôžeme tu ostať, do ní švalca nepřijede.
4: A čo dla nic? Môj přichodný nadavk je, zo staré púč dospolne rozdíva.
3: Mám ja nešto odvoziť?
4: Aj, to by mi vôľka pomoc byla. Potom som spíšnišo hotové.
5: Ja môžu při nakvarovaniu pomáč. Škoda, zo nemáme kus vásky ký, kýž púč prostče vopnovi.
4: Ale potom nebe asfaltovú valcu doživíva Míšová.
5: Tomáš pravie. Potajkým
3: doživa vopnovíme púč.

0: před zásoběle a rádu športuje s Dominčinou po napodživě Čechě. A to mám vonu informáciu za vás, kýž nedom Katka dopilní. Mústvo U22 Viktorie Borklice poda so minuce čera do Prahy, ale nic. Tam so bychu si vulečeli prostě, ale so bychu soborali na turnírie. Kde takáda, što da, Katka?
1: V 8 rájeriu, oni tam sú, sú so čera, kaž se tý, oni už rekva napuč podali a to na turnír Prague Volleyball Games. Je to mesonárodný turnír modých volejbalistů, hač to starobne skupiny U22, či tam dže, voklične sú poteky mes najstaršími, tak rec. Od dženstnišo, hač do nedžele so raje, dženca raja voklične cí partie a v netrebače, zabušče pudla byli tak rec, ani hač dobra ječ, ale môžeče kajž so to za modinu svúša, tie šitko přes streamingové portál z Čehovač. Streamuja mienujúce přes Twitch na svojským kanálu s mienom SV Viktorie Reklvec 2.9. Link tu temu Twitch kanáli namakáče na sociálnych sečach Viktoria Vorklice a zo byste tiež videli, kde máte tam zašaltovať. Je to dženca na pojednačích, potom ešte raz džesač menšinu dojeny a potom ešte raz džesač menšinu pocjuch. A to raja prečivo mústvam London Vanguards, potekým z Londona, Tornado Adlis Will ze Švice a české mústvo Prosek. Jutce potom raja přečiva mústvu z Radebeula a mústvu Nova z Rakuskie. Včera večer sú si ešte, kaj sú na Instagrame dželili vulku pizzu s vodič dali. A dženca, netko zaviešče strova a snedajn z bychu plné energie startovač muli za 2 hodiny. Dželus za Viktoriu Vorklice. Tvočíme im palce.
0: Ja by im namitovala trydlník.
1: To je dobré.
0: A ešte dále z nuteličku, pupeličku. Восем по напудживачих.
2: Прайче горы ми, прайче, что со на нас вшивали. Прайче горы ми, что наш хребет удержит.

0: Ви, ви, ви. Віра, відомост, а вунамаканки.
1: Jace hat 4 leta hižo zmožnja webowe teleskop tajki dokładny dola do svietnišča kajženje do toho a zas so z novými dopoznačemi překvapia. Netko augustče astronomojo a fyzikarki z USA zasovo v odkryču pisaja, kotrež bez tuteho silného teleskopa možne bylo neby a kotrež čvoječu predstavu užaduje. Oni pytachu za osebie starými galaxiemi, kotrež nastachu krotko po nastaču svietnišča. Přitom napadnichu im červiene dybki na teleskopových obrazach, kotrež nemožachu pravie zariadovač. Tohodla su so zajšvých letach s jednym tajkim nadrobne zabierali. Popravom su tajke červiene dybki pokazki na kosmický proch, při přepytovaniu pak zvieščichu zo nejedna sobo proch, ale kosmický pún, mienujci Vodžik. Tun pak so hevák na červien nesvieči a za viezdu, kotrašak z Vodžika v obstejí, je červiene dyb přesvětvy. Za celou galaxiu je červený dybk porno tomu zase přemavy. Kajž to ty švěrčachu, šelke fakty rečachu zavězdu, tam nepřečivo tajky. Tohodla su fachovce a fachovče potom nimale milion šelkých modelů s rozdílnymi umieneniemi a parametrami zimulovali, zo bychu teoretické úsledky s tým širunovali, štož s teleskopom vidžachu a meriachu. Přitom sa ukopá zo 20 let starý teoretický koncept, kotrež sa dotališče ženie v obkečbovom nebie najlepé rozkvadže, što tam vidžachu. Je to idea hoborských hviezdov z čornej džiru središčiu, jenžesce Black Hole Star. A one v obkečbované červiene dybkie prvný kandidát za tajku hviezdu. Ju opisuje astronomojo a astronomky takhle. Centrum je silne prúdžaca čorna džira, kotraž je niedže tak češka kaj 100 tisac vuncov. A ju obdava vodžiková atmosféra, kotraž je tak hústa kajž vonkovne vršty svunca a kotraž má tajký hoborský rozmach kajž na sivý svunčný systém. A to šo je 100 miliardov razov tak svetlo kajž normálna hviezda.
0: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: Pisane informácie s Mirčinom Venkom, Cibilky Načevič.

0: Nie mehr nur Lubost, ja, Katrin Lipske, ho, obs, biwawa. Ja, na, schmenio wednik, ten jos led gesdowola, a wenn jo net sasse pilne bo, a zornam noes herske swobo rosquadovasch. Jinsa, jo to mehr wiaski, kotarasch, wezinje existiro jo.
1: Mienia ujasnione. Wird nascha gomienio wiednika, doktora Kita Ksiżanka. Žinca?
2: Žorno. Žorno je pomjenjenje dveju sovu veldone vužice. Jadna je blisko Grabina, druga je bila Plazvega Komorova a je vetbakrovana. Na nimski je to v obima padoma sorno. V tom jenju štice staroserbske slovo žorn za mlinski kamjen a za rucni mlink. Ako ešte nie sú byli vetné mlyny a viečniky, sú museli ľudia trajdu s takými rúcnymi mlynkami mlaž. To je bylo celo obšiežné žiebo, ktoréž sú museli předovšim ženské úkvaž. Cogodla sú sú se pomienili na takú vážňu, kakú motiváciu ľudia za to sú mieli, to nevieme. Sú lážete viece ako 300 kilometrov rostela, a zavieste obej pomienení z tej nastavej nevedvisnej v cebie. Ale z 19. stoliešia znajemo rozeznavanie. Nímsky a serbský žarnu. Serbský žarnu jo, abo jo byl, plaž Zvega Komorova, nímsky žarnu pak pla Grabina. Ale jano v serbských žriedvach, v zapiskách Haupta a Smolera na jadnom a Cvara na drugom boce, tam je ještě dalšný dodank za ten druhý, ten nímský žarno, to je bavorský žarno. V našich stronách to klince živno až jatna vjaz dejbež bajerska, ale za zdaším je s tým měňone, až v srežověkách sedlarie su přišli z bajerskeje, a věda v tom je se žaržava v serbském poměněniu, kterež je se pak napisalo akle v 19. stoliču.
0: Doktora Kita Ksiżanka z Czosłyszali Mieniowiednika w Serskiego Instytuta, a za dwa tygodnie bużowę zasej na reże w naszym programie.

0: Witaj schon na aktuellen Magazin. Hoja Diana Schietzowa za vas při mikrofonie. Pitk, Jožinca, vesem a 20. august a koinc tyžin ja stoj před žurjami. Plana s veselskim program je svišeš Jožinca, co dajo ten koinc tyžin ja veselske vůžice zaredovania, ako borkojský domunijský svižin, termíny za vapania kokota a druge žňone svižin ja zgönjošo u nás. Máte filmovanie a rolnikárstvo po principie permakultúry nieco zgromadného? To dajom se net ulicovaš. Mode filma Luka Golinski jo se ten týždeň na vesebnom workshopie obšelil. A my vestaňujeme hešte v gumnách, tam pokážo se žien a veci tabiatovárka. Vesebný insekt ako prvý nejo ve Vúžice doma byl, Teke to dajome se píčku rozkvasč, nin to v posnem lešu joga nejlepša gožba na take insekte starcež. A se vie, naš mienjovednik jo z lešojskego dovola sledk a rozkvadu jo nam nove vesne mie. To a viele druge k žinca v našom programje svišešo, my pak nin to startujome z našimi nejmočimi přísvucharjami.
1: Raz, dva, tři! Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižík Sebastro.
2: Vecelského programa.
0: Jo, ľubý Žižík, my startujeme do konca týždňa a k tomu dajú Žinca za vás zvierecnú bajku. Tá ulicu jo ved Narskej Maukej Hajtky a k co južo sama myše vapíš.
3: Gerard Nagora, Narska Hajtka a myš. Kuste zajčo, kaž svinca stava, žo mama kecka myše vapat, teke ženca. Svojim žišam groni mama kecka. Vestenča ho, a cakajša na mnjo, puščo šikne lube. Šikne kežitka vete groni ju. Jo, pužo me lube, na zasvježinje. Ale, jadno kežitko, ta naska hajtka, co sama myš vapiš. Tym drugim groni vena. Svuchajša, ja som gvotna. Ja pejdu teke myše vapat. Naša naska ajtka ma sočicku. Ta je rozemna. Mama jo groni vame dejme lupe byš, a cakaš. A jeje brače graži. Vestajn lupe ho. Ale naša naska ajtka nie svucha. Ja pejdu nadve. Dve, jo veliki, a tam jo tak viele svejetu a svejetku. Ale, že jo myš? A kak uglita myš? Naša naska hajtka že dali. A vena nikogo smakajo. Kto ty si? Si ty myš? Pšaša se vena. Ja nejsom myš, ja som kokot. Kikriki. Spiva kokot. Huch, to se naša naska ajtka ulika jo. Ale mysli se, och, pen musim dali pitaš. Kto ty si? Si ty myš?
4: Ja nejsom myš, ja som kacka. Kak, kak, kak, kak.
3: Kjaga kacka. Huch, to se naša naska ajtka ulika jo. Ale mysli se, och, Pen musim dali pitaš. Kto ty si? Si ty myš?
4: Ja? Myš? Ja som pias. A ja budu tebie kusnuš. Vum, vum, vum.
3: Vaja pias. Huch, kak se naša naska ajtka ulikajo. Och, mojejko, to je pias, ten co mi kusnuš. Tak i čach naša naska ajtka ma. A vena vova. Mama, mama, mia co pias kusnuš? Naša naska ajtka ma veliku gluku. Mama přižo rovno domoj. A mama kecka s neju čoka.
4: Nisom ga ja groniva, pušo šikne lube, cakajšo na mnjo? a naska aitka slubio. Žetnje, žetnje veci ne, pojdu sama myšu vapat, mama.
0: No jo, gašta narska ajtka velika jopen zavist, če myšu vapjo. Ale nint deta majk, da mała ajtka lubi hyšči na svoju mamu svuchaš. A vam, lubičiši, žitsim ninto redne a svinsne konc tyžinja. Neželu máme zase čojenje za vás ve programje.

V našej muzice týždňa slyšíme žinca českú ska a reggae band Sto zvířat, Sto zvířetu. Kupka jo z českého gvónego města z Pragy. A naša téma joga tenraz zachopienk šule. Spíva Tomáš Bielka, to mogu vám groniť, ten vecvidne njama dobre dopomnieša na základnú šulu. Ve svojom spíju je šula groni dosť direktne mojejko. Ten sas v základnej šuli som miel problém z našeho cepterku. Vna jo golem a ma brodku, jo mi skoro zagnala do budnosti. Moj cas. Kupka Sto zvířat jo prietna, ak jo etablirovala ska a reggae v Českej republice a jo nastava juž veliše živiš na čostu a živiš žaset. Vni sú juž na celém svieše ustupovali, ale aktuálne skere na domácnoch javisčach ustupujú. Hove saskem program je nint za vás ze spivom škola.